0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.
1: Escucha el ritmo.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
3: levně.cz. Náplně hned.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Pět minut před sedmou, dobré ráno, vítejte na Hit Radio 90 s Ace of Base, alespoň takhle můžeme mít v tom dešti Beautiful Life, ale bude toho víc a taky víc řeknu za chvilku. Pojďme, Kubo, hlavně asi na D1, že?
1: Na dálnici D1 u Brna na 196,5 kilometru ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Na D1 dejte pozor, taky okolo 105. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchané nákladní auto. A v Praze na Kbelské před sjezdem do Novopatské ve směru do Hloubětína došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Počítejte tam s omezením a narůstajícím zdržením.
0: A D1 ještě jednou ve směru na Brno. Čerstvá informace, mezi 211. a 207. kilometrem směr Brno se tvoří kolona vozidel, tak počítejte se zdržením.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Heroes Gate 33.

0: 43. Na zápase jsme?
1: Under Armour makes you better.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
6: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Hitradio 90.
8: Čekejte chladnější a zpočátku deštivý den, jinak bude zataženo až oblačno. Na většině Česka dešť, přehánky, může to někde i zabouřit teploty mezi 16 a 20 stupni a trochu i zafouká.
7: Hrajeme vám 90. non-stop.
8: Dobré ráno, je skoro 7 právě teď, koukám z okna. Na ten déšť, prosím vás, kašlete. Stačí si nezapomenout deštník nebo pláštěnku a hlavně si nezapomeňte sebou vzít mobil, protože ten se může hodit. Když navštívíte náš Facebook Hitradio 90, tak tam už teď soutěžíme o lístky, mimo jiné na Stinga. Já se jmenuji Vláďa Řepka, ale vezmeme to jedno po druhém. Za chvilku vám prozradím víc. Teď Roxette a Joyride. Krásnou středu.
7: Hitradio 90.

0: Krásné ráno v 7.12 na Hitrádiu 90. The Canals vystřídá za chvilku Fešák Seal. Ten má s modelkou Heidi Klum syna. A co asi tak může vzniknout spojením takhle dvou krásných lidí? Je to Henry Samuel, alespoň tak se jejich potomek jmenuje. Je mu 20, měří 196 cm a po rodičích nazbíral opravdu jejich nejlepší geny. Jak vypadá, no to vám asi v rádiu neukážu, ale představte si krásného mladého Lionela Richieho. Zlí jazykové tvrdí, že vypadá, jako by mu z oka vypadl. Drby nedělám a dál hraju nejvíc 90. v českém éteru, už za chvilku.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
10: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.

přeju samozřejmě dobré ráno, 3 minuty před 7:30 a budu jako Kanaďan Snow z roku 93, teď na Hitrádiu 90 a informuju, že na našem Facebooku je soutěž o lístky v hodnotě 8000 korun na metronom a to na celé 3 dny. A jak vyhrajete? Je to vlastně úplně jednoduché. Do komentáře nám napíšete, na kterého z interpretů se těšíte nejvíc a koho byste sebou vzali. Hrajeme o 2 vstupenky. Tak nám napište, držím palce a teď New Radicals, rozjeďte to v 7:27 na Hitrádiu 90.

0: 7.38, krásné ráno, Stu Unlimited. Dneska je to přesně 30 let, co jsme poprvé zamáčkli slzu, když Stu Unlimited v roce 1996 oznámili svůj první konec. Ale známe to ze seriálu, nic není definitivního, takže došlo k obnově, teda s úplně jinýma zpěvákama, respektive zpěvačkama, ale to taky nedopadlo, takže druhá slza a druhý klnec. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo a tu Unlimited můžete zachytit letos třeba v Belgii. Jen se připravte, že mají o pár kilo navíc a brýle. A za chvíli kouzlo, vanastovky na Hit Radio 90.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pět minut před osmou jsme navštívili Nashville v Tennessee s úžasnými Lone Star na Hit Radio 90. Sundáme kovbojský boty a klobouky a nasadíme brýle, abychom věděli, jak se jede. Kubo?
1: V Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice směrem na Barandovský most stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Kolona sahá až na Černý most. Na Pražském okruhu na 26. kilometru na sjezdu směrem od letiště narazilo osobní auto do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A na dálnici D6 na 138. kilometru směrem na Karlovy Vary dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce.
0: A ještě Praha, Strahovský tunel, tam jsou dvě havarovaná vozidla, sice bez zranění, ale blokují provoz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
9: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
8: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
9: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
8: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
9: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
10: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
11: On air, online, online, i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Na webu pak zveřejnilo základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. U Toužimi na Karlovarsku začalo ŘSD opravovat silnici mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy potrvají do září. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou řízenou semafory. A tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku.
0: A čekejte, že dneska bude chladněji než na to, na co jsme byli zvyklí v posledních dnech. Na začátku dne bude pršet, bude zataženo až oblačno a teploty nejvíc 20 stupňů.
11: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Přesně v 8, dobré ráno, s Hitrádiem 90ka. Jestli to máte jako my, že milujete všechno německý, německý potraviny, německou drogery, prášky a aviváže, tak se vám to bude líbit. Ten déšť, co je teď nad Českou republikou, totiž přišel z Německa a určitě západního. Já se jmenuji Vláďa Řepka a běžím dešti nastavit tvář a pouštím vám No Doubt, Don't Speak.
11: Hitrádio

0: Pěkné ráno v 8.11. Ladí vás Hit Radio 90. Někdo má kouzelný létající koberec jako Mighty Dubcats a někdo má letadlo. Má letadlo. A nebo nemá? Tak nevím, jak to teď Helena Vondráčková udělá, jak poletí vzhůru k výškám, když svůj soukromý jet prodává na Instagramu. A když jsme u těch sítí, tak Facebook, Hit Radio 90 a tam jsou lístky na festival Metronom.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Hit Radio.

I pět minut před půl devátou hrajeme devadesátky non-stop a jeden z nejúspěšnějších boybandů ever, Backstreet Boys, právě rozněli. Miluju I Want It That Way, klidně bych to pustil znovu. Jestli vám počasí zkazilo plány na dnešní odpoledne a vy jste třeba chtěli vyrazit ven, klidně zůstaňte doma. A jako, že co tam dělat? No, to už nechám na vás. A jenom tak trochu napovím, jen ať víte, že od ledna by měl být vyšší rodičovský příspěvek o 50 tisíc. Zvedne se na 400 tisíc korun a z dvojčaty a vícerčaty dostanete dokonce bez 200 tisíc milion korun. A tady na Hit Radio 90 důkaz, že nikdy není pozdě. Že jo, Cher?

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 8.37 nás dostala. Nás dostala Aqua a svědci tihleti neskuteční showmeni podmanili před 29 lety právě tímhletím hitem Barbie Girl. Dokonce i tak, že je Mattel chtěl zažalovat za zesměšňování téhletý ikonický panenky. Během let se trošku utlumovali, vypadalo to nakonec, ale přišel film Barbie a Aqua opět trhala žebříčky hitparád. Dotrhali, už i od nás víte, že oznámili rozchod. No, na pódiích budou chybět, u nás určitě ne. Dobré ráno, zítra Radiem 90. Za chvilku přesedláme na YouTube.
3: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
3: Devadesátky jsou zpátky.

0: z Pet Shop Boys. Dobré ráno, 4 minuty před 9 na Hit Radio 90. A jak to jede, Jakube?
1: S komplikacemi počítejte v Praze. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se v levém pruhu srazila 2 osobní auta a na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice směrem na Barandovský most stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Kolona sahá až na Černý most. A ještě info z dálnice D56. Na 46. kilometru směrem od Frýdku Místku na Ostravu stojí porouchaný nákladák, tak tam dávejte pozor.
0: V Praze u Hříněvsi jedna čerstvá v ulici Přátelství u křižovatky s Podleskou na kruhovém objezdu směrem do centra se v pravém pruhu srazila 2 osobní auta a kolona se táhne přes celou u Hříněves.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Rádio 90.
1: Dnešek čekejte chladnější, deštivý, zatažený až oblačný. Na většině Česka déšť, přehánky. Může to i zabouřit. Teploty mezi 16 a 20 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je středa 3. června, 9 hodin. Já se jmenuji Vláďa Řepka a úplně jsem vám zapomněl připomenout dnešní výherní song, který vám může vynést dva lístky, třeba na Nika Cavea, MSP nebo Stinga. Tak zatím očekujte naše sociální sítě, tam jsme jako Hit Radio 90 a tam taky soutěžíme o lístky v hodnotě 8000 korun a já se přihlásím, až dohraju Queenie a George Michael, řeknu víc.
0: Hit Radio 90.

0: I minutu před čtvrt na deset hrajeme devadesátky non-stop a tohle je atmosféra, co? George Michael z Queeny. No možná vás už taky svrbí nohy, které by rádi vyrazili na nějaký pěkný koncert, a proto jsme tu právě my, kteří celý tenhle týden rozdávají lístky na 19. až 21. června, kdy v Praze vystoupí v rámci festivalu Metronom Sting, Manic Street Preachers a nebo třeba Nick Cave. Nepouštím Nicka Cavea s Kylie Minogue jen tak pro nic za nic, je to totiž dnešní výherní song, takže až je uslyšíte, točte nás 720 868 636 a dostanete dva lístky. A za chvilku vzpomínku na Titanic a Celine Dion na Hit Radio 90.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Devadesátky jsou zpátky.

krásnou středu s Hitrádiem 90 a Michaelem Jacksonem. V kinech se stále promítá úžasný film Michael a dneska Netflix uvede třídílný dokument a ten bude o tom, o čem film mlčí. V soudním procesu, ve kterém byl Michael obviněn ze sexuálního zneužívání dětí. On byl teda ve všech 10 případech zproštěn viny, ale pachuť na jeho jménu to zanechalo. Jestli si myslíme, že po zhlédnutí dokumentu budeme moudřejší a vědět, zda byl Michael násilník nebo oběť, tak i samotný Netflix říká, že se to nedozvíme, máme se prý rozhodnout sami. Tak to děkujeme za nic. Dál hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, tohle je rok 91 a nadpozemská Eňa v 9.31 na Hitrádiu 90.

0: 3 minuty před 9:45. Pěknou středu. John Bon Jovi. V klipu k tomuhle songu hrál i krásný mladý Joey z Přátel, Matt LeBlanc. Krásná vzpomínka. A vzpomenete si ještě, jak jsme si v autobuse a v tramvaji označovali lístky před 30 lety? Tak přesně naposledy, v červnu v roce 1996, jsme si lístky zaštípali naposledy a od té doby začala platit novinka, to, co známe dneska. Lístky se označují, ale místo děr se na nich ukazuje čas. A to jsem vždycky měl na bucket listu, jako druhé nejvíc chtěné zaměstnání po moderátorovi, hlásit zastávky třeba v metru nebo v tramvaji. Tak já si to splním teď. Ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají, příští stanice Hit Radio 90 s Markétou Rachmanovou a prosím vás, postupujte mi dále do vozu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dneska nám nebe vzali trošku víc mraky než slunce. 4 minuty před 10. hodinou. Hezké dopoledne, zítra den 90. Pojďme na silnice.
1: Na dálnici D11 na 84. kilometru na sjezdu směrem od Prahy se v levém pruhu střetlo osobní auto s nákladním. Zdržíte se v koloně. Na trase Slaný Mělník poblíž odbočky na Žižice nehoda blokuje jeden pruh a na hlavním tahu mezi Třeboní a Majdalenou havarovala dvě osobní auta a projíždí se tam jedním pruhem. Dejte pozor.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
19: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska bude celý den zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle přijdou taky bouřky a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásnou středu přejeme všem, co jako energetický doping naladili hit Rádio 90. Čísla zase potvrzují, že trávíme v práci daleko víc času než Rakušané nebo Němci. Otázkou samozřejmě stále zůstává, jestli tomu odpovídá taky produktivita. Peníze ne. S vámi už Markéta Rachmanová. Pojďte do toho šlápnout s námi a taky Swerve.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Už víte, že Sting je jednou z hvězd letošního Metronom festivalu v Praze, který proběhne mezi 19. a 21. červnem na festivalu na letišti v Letňanech. No a to neříkám náhodou, celý tento týden totiž soutěžíme o vstupenky na festival. Dneska je výherním hitem Nick Cave, takže až ho slyšíte v duetu s Kylie Minogue, volejte na 720 868 636. No a máme dál samozřejmě soutěže taky na sociálních sítích, takže sledujte i Facebook Hit Rádia 90.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
9: 90.

10.29, posloucháte Hit Radio 90, Roxette za to vždycky vezmou, takže je to jak servis na první dobrou. Jakub Penšík je ve 20 letech v semifinále French Open. Dokázal to jako nejmladší Čech v historii, ale ve světovém měřítku mu tohle prvenství úplně nepatří. V 89. roce totiž vyhrál celý turnaj Michael Chang. Možná si pamatujete na Američana s asijským vzhledem. Bylo mu 17 tenkrát. No a v 19. pak na Roland Garros poprvé triumfoval Rafael Nadal. A právě dneska má Rafa 40. narozeniny. Tak spoustu S do dalšího života, kde už teda není jenom tenis, ale ten pevný postoj, ten je potřeba pořád. Hezký dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, Tom Jones.

0: Mladí vás je Rádio 90. David Koller si vybral Karla Kryla jako někoho, jehož písně zaspívá naživo v O2 Univerzu. Koncert je přesně ode dneška za půl roku, 3. prosince. No a lístky se od minulého týdne už prodávají. David se svou kapelou tak představí zhruba 20 ikonických krylových písní v těch nových speciálních rockovějších, ale i komornějších aranžích. Myslím, že je to ideální dárek pro fajnšmekry. 90. za chvíli zpátky bude Robbie Williams a nebo B-Loved. Hezký dopoledne.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nejvíc 90. v českým éteru hledejte tady, u nás, na dabovém hitrádiu 90. Black Box, těsně před 11. hodinou. Pojďme na silnice. A pojďme do Prahy. V Jateční ulici poblíž křižovatky s Argentinskou se totiž srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Jakube, co máš ty?
1: Na trase Jičín Poděbrady před Jičíně vsí se srazila dvě osobní auta. Blokovaný je tam jeden pruh. Na Klatovsku za Zborovy směrem na Žďár se srazilo nákladní auto s traktorem a silnice je průjezdná Kyvadlově. Dejte pozor. A na východní části Pražského okruhu za sjezdem na Černý most ve směru na dálnici D10 stojí porouchaný kamion, tak opatrně.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.

0: Shop.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska bude celý den zataženo oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 20, zítra už bude ale jasno a polojasno a teploty 23 až 27.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Pořád platí, že soutěžíme o vstupenky na festival Metronom v Praze. Dnešním výherním hitem je duet Nika Cavea a Kylie Minogue. No a číslo 720-868636 už máte uložený, že jo? Že jo? Markéta, přeje hezkou středu.
1: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90 11.11. Liam Gallagher se stal ambasadorem organizace, která v Británii podporuje mladý talenty. Obecně hudebníky a vůbec kreativce z různých oborů. Cílem je dát možnost uspět i těm, co nemají v telefonu úplně kontakty na důležitý lidi. A bude se lovit hlavně mezi lidmi z dělnických tříd, protože tam je ta pravá tvůrčí ryzost. Jasně, souhlas. Vyumělkovaných lidí z bohatých rodin, kdy tatínek zaplatí kde co a zná kde koho, je plný Instagram.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Rádiu 90.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bards.cz.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
1: Devadesátky jsou zpátky.

90. Gem a tak nějak to vyšlo, že další díl našeho nového podcastu Vypalovačka o Michaelu Jacksonovi jsme s klukama natáčeli na Den dětí. Pamatujete si, co jste dělali v červnu 2005? Možná, že jsme řešili letní brigády, že jsme plánovali dovolený pod stonem, nebo tenkrát ještě u levného moře. Možná, že už se vám začaly rodit děti, možná jste měli před prvním festivalem, ale hudební svět tenkrát žil něčím úplně jiným, a to soudem Michaela Jacksona. Právě dneska po 21 letech dává Netflix ven třídílný dokument Michael Jackson Verdict. A bacha, není to žádný laciný bulvár, prostě nás to vrací přímo do soudní síně roku 2005, kam tenkrát kamery opravdu přísně nesměly. Vypovídá tam tehdejší porotce, právníci a lidi, co u toho soudu přímo byli. My jsme to možná vnímali černobíle, prostě buď jako absolutní spiknutí vůči Michaelu Jacksonovi, anebo jako absolutní vinu Michaela Jacksona. Dneska už máme přece jenom ten dospělejší nadhled a víme, že realita života bývá o něco složitější. Tak pokud večer nevíte, co si pustit, tohle bude asi solidní cesta časem do doby, kdy král popu bojoval o svou svobodu. A nakonec si vybojoval.

0: Králové R&B na Hitrádiu 90 Boyz II Men. 14 týdnů na vrcholu americké hitparády v 90. letech. Čtyři krasavci, co jasně mířili na děvčata nejenom tmavší pleti, a ty si potom snila, že právě někoho takového si najdou pro zbytek života. Navíc pánové věděli, jak na to, faninkám na koncertech v prvních řadách rozdávali rudý růže. Takže reality show Růže pro nevěstu není vůbec žádný originální nápad. Naopak, ta, která tenkrát od Boyz II Men dostala rudou růži, tak prostě zároveň dostala pozvánku na hotel.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hrajeme 90ky non-stop, tohle jsou Smashing Pumpkins, 5 minut před 12 hodinou. Čeká nás přehled dopoledních událostí, taky se podíváme na oblohu, ze všeho nejdřív ale na dopravu.
1: Na pražském okruhu na 19. kilometru směrem k dálnici D1 se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Připravte se na zdržení v koloně. Na trase Plzeň Písek na průtahu Sedlic se srazilo osobní auto s nákladňákem a blokovaný je tam jeden pruh. Počítejte se zdržením v obou směrech. A na dálnici D48 na 35. kilometru ve směru na Frýdek Místek stojí porouchaná dodávka, tak i tam dejte pozor.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.

0: půjdeme na Sněžku?
1: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
0: Jo, a taky chceme na Bobovku.
1: Babavku, babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Vláda to zdůvodňuje narovnáním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém a také oslabí odbornou kontinuitu. Vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Tajfun Yangmi zasáhl jihozápad hlavního japonského ostrova Honšu. Doprovází ho vítr o rychlosti až 126 km v hodině a také silný vítr, který může dosáhnout extrémních srážek. Na ostrově je 17 000 domácností bez proudu, ruší se stovky letů. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku. Boj o finále vyzve už v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
2: Dneska bude zataženo oblačno s občasným deštem nebo přehánkami, místy taky bouřky, teploty 16 až 20, zítra už bude úplně jasno nebo polojasno a teploty 23 až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Je středa 3. června, ještě týden trvají maturitní zkoušky v Česku. Dneska ráno jsem potkala partičku chlapců v oblekách s plechovkou piva na uklidnění, což by teda asi potřebovali hlavně jejich rodiče. No a jak ten koloběh pokračuje, tak půjčovny šatů jsou zase teď už pomalu narvaný studentama, co se chystají na svůj podzimní maturitní ples. Tak šťastný výběr otázky i šatů. A teď něco od podlahy, čemu budete rozumět úplně všichni.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Beverly Craven na Hit Radio 90. Lístky na Metronom Festival máme ve vysílání. Dneska je signálem Nick Cave a taky Kylie Minogue a jejich společný duet. A hrajeme i na Facebooku. Najdete nás tam jako Hit Radio 90. No a podmínkou, abyste se zapojili do soutěže, je začít nás samozřejmě na sítích sledovat. A ještě do konce týdne soutěžíme právě tady o třídenní vstupné pro dva na Metronom Festival, který letos proběhne v Letňanech v termínu 19. až 21. června a přivítá Stinga, Manic Street Preachers anebo právě Nicka Cavea. 90. za chvíli zpátky bude Vanilla Ice.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorila.cz.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tady se vám blíží splátečka a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Devadesátky jsou zpátky.

Posloucháte Hit Radio 90 Spice Girls. Dneska je hodně in prezentovat ženskou sílu, hlavně na sociálních sítích. Když totiž dáte takovým těm úplně normálním, obyčejným věcem, co od nepaměti každá ženská, co má děti a práci zároveň doma automaticky dělala, když tomu dáte prostě trošku víc superlativ a hezký fotky a vyždímaný smajlíky, tak se stáváte Catwoman obdivovanou na všech frontách. Spice Girls svou sílu nestrácí ani po letech, pořád se čeká, co bude tou příležitostí, kdy se poprvé veřejně postaví na velký pódium po letech. Trochu se čekalo, že to bude třeba na mistrovství světa ve fotbale v Mexiku, ale ten šampionát už je tak dost drahej kvůli bezpečnosti, že tohle prostě nikdo nezaplatí.

0: 12.39, hit Radio 90 a B-52s. Kapela se nejmenuje přímo po tom vojenském letadle, ale po divokých vysokých retro účesech těch zpěvaček, kterým se tak kvůli podobnosti s letadlem přezdívalo. Ty paruky byly opravdu veliký jak hangár. Připomínám, že dneska ještě nespíval Nick Cave, což je dnešní signál pro vás, co byste rádi vyhráli od Hit Radio 90 lístky na Metronom Prague. Možná bude ještě do 13. Uvidíme.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Někdy je lepší se nad těma silnicema proletět, obzvlášť takhle kolem 13. ve všední den, ve středu, kdy to třeba na vaší trase stojí.
1: Na Pražském okruhu na 11. kilometru směrem k dálnici D1 stojí porouchané nákladní auto, dejte pozor. Na Klatovsku na trase z Rabí do Horažďovic u odbočky na hliněný újezd havarovalo nákladní auto, je tam policie, projíždí se Kyvadlově. A na trase z Krýtkumístku směrem na Hnojník na výjezdu z Horních Tošanovic bouralo osobní auto s autobusem, provoz je tam omezený, tak tam uberte plyn.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to

0: hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dnešní počasí už snad ani po 13. hodině nemá cenu komentovat. Zatažená oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20, zítra už ale jasno polojasno, teploty 23 až 27.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Další hodina, další porce hitů, určitě taky nějaký další zážitky, možná i další zprávy na WhatsAppu, možná i další pochvaly, možná i další držkopády. A to je život. Hit Radio 90, hezký odpoledne.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: 13.11, Alanis Morissette, Hit Radio 90. Dva dny po svých narozeninách připravuje velký letní turné. Už za necelý 3 týdny odstartuje sérii velkých open air koncertů a festivalů po Velké Británii, Irsku, Holandsku. A pak se v červenci Alanis vrací zpátky přes oceán na koncerty ve Spojených státech a taky v Kanadě. Takže pořád jede, stejně jako Hanson, a nebo jako Duran Duran, kteří k nám do Prahy dorazí přesně za 3 týdny. Za chvíli na Hit Radio 90. Hezkou středu.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: A čelovky vaření a papání?
8: Máme.
7: A batůžek malý a velký?
8: Máme.
7: A co boty a botičky do každého počasí?
8: Jasně, že máme.
9: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
10: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Posloucháte Hitrádio 90 a máme podcast už několik týdnů. Jmenuje se Vypalovačka, to víte. V neděli vyjde úplně nový díl věnovaný Michaelu Jacksonovi v 90. letech. To znamená vzestupy, sláva, skvělý alba Dangerous, taky historii a taky koncert v Praze. A samozřejmě i pády, protože v roce 1993 přišly první obvinění. V jednom z minulých dílů, který je mimochodem hodně úspěšný, tak tam jsme se věnovali věcem kolem smrti Kurta Cobaina, protože vždycky na jaře se objeví takové ty pochybnosti, jestli se to správně vyšetřilo, jestli to byla sebevražda a tak dál. Pokud jste neslyšeli, tak si ho dejte na podcastových platformách, taky na webu hitradia90.cz. No, v každém případě, ať už to bylo jakkoliv, tak jedno je jistý. Kurt Cobain je pryč, teorie zůstávají a my o tom možná budeme dál debatovat v podcastech a číst si o tom v časopisech vždycky, když bude to dubnové výročí. I za 30 let, protože nic neprodává hudbu a podcasty tak dobře jako pořádně nevyjasněný konec, jo? Jste úplně zamklý z toho.
1: Já jsem se,
2: to řekla moc hezky totiž.
1: Já jsem se zamyslel totiž, no, trošku jako nad tím vším. A je mi to hrozně líto, no, protože já jsem ho měl prostě rád, pro mě to byl idol. Takhle, kdybyste mi tenkrát jako předložili v devadesátkách, když jsem byl ještě puberťák, jako cokoliv, abych nosil růžový boa se třpitkama, tak bych to asi taky udělal. Takže pokud to na mě jako mělo vliv, měl jsem ho rád a je mi to hrozně líto a stejně jako Market si myslím, že to byla sebevražda, protože prostě už nechtěl být tady na tom světě.

Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.

0: lístky na www.levnězčiny.cz. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Don't Worry. Tohle mě vždycky vrátí do doby, kdy jsem si nahrával videoklipy s MTV. Dodnes je to hit, který dokáže pozdvihnout i takové to trošku zamračené odpoledne, jaké máme dneska. Věřím, že to zabralo i na vás. Ivo Alač už vám přeje krásnou středu s Hitrádiem 90. Za chvíli další takové hity, třeba od Pulp anebo Suzanne Vega, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy.
1: V Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem do ulice Národních hrdinů směrem na Barandovský most se srazila v koloně dvě osobní auta. Chce to opatrnost i trpělivost. Na dálnici D5 na 33. kilometru směrem na Rozvadov stojí porouchaná dodávka. Dávejte tam pozor. A s komplikacemi stále počítejte po nehodě na trase z Frýdku Místku směrem na Hnojník. Na výjezdu z Horních Tošanovic bouralo osobní auto s autobusem.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím.

0: Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Potisk dárky, byla byl CZ.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Podobně jako dneska by i ve čtvrtek mělo být převážně oblačno až zataženo. Přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky, by se měly objevit odpoledne a večer, hlavně v západní polovině Čech. Nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní o něco vyšší než dneska 20 až 26 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: A teď už je před námi jedna z té velké čtyřky hlavních kapel Britpopu. Mluvíme o nich v naší druhé vypalovačce, jestli jste to ještě neslyšeli.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 nonstop. I'm

0: Hit Radio 90, příklad toho, jak se vlastně z vaší slabiny může stát velká přednost. John Larkin v dětství dosti silně koktal, byl šikanován a měl z toho logicky trauma, ale pak objevil skytování, zaměřil se na to, k tomu se naučil na piano, začal vystupovat, tvořit jazzovou muziku už od 70. let a v 90. potkal producenty taneční hudby a zrodil se nápad na to, co jsme slyšeli. V 53. se Scatman John stal celosvětovou hvězdou. No a za chvíli Aerosmith na Hit Radio 90.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Devadesátky.

Tohle byl Elton John a RuPaul na Hit Radio 90. Don't go breaking my heart. Jiný duet vám během toho dnešního odpoledne tady u nás na Hit Radio 90. může přinést vstupenky na Metronom Festival. Bude se jednat o některou z největších hvězd toho nabitého line-upu připraveného do ledna mezi 19. a 21. červnem. Nepůjde o spolupráci Maniku s Tracy Lords, ani o Stinga s Bobem Geldofem, Ericem Clapnem či Tino Turner, ale o Nicka Cave'a s Kylie Minogue. Tak buďte ve střehu, jakmile začne hrát Where the Wild Roses Grow, tak volejte na 720 868 636. No ale už teď vás happy učiní Britney Spears.

0: Na Hitrádiu 90 Wild World v podání kapely Mr. Big. Tohle bylo hodně vysoko v Eurochart Hot 100 na počátku roku 1994. Ale dneska večer nás Michal Klein vrátí do Eurochart z počátku června roku 1998. A protože za tu hodinku stihne jenom něco z nejprodávanějšího alba toho týdne a taky 10 nejprodávanějších singlů, tak si něco z té zbývající devadesátky dáme jako dnešní 3 ve 3 na Hitrádiu 90. Ale předtím taky Queeny nebo Culture Beat.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: chvíli jsme zavítali do Švédska za převážně sourozeneckou skupinou Ace of Base. All That She Wants jsme si právě teď zahráli na Hit Radio 90. Máme 5,5 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím aktuální informace.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od svého 82. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz. Nákladní auta musí počítat se 40 minutami navíc. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 20 minut. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 23. kilometru se také tvoří kolona. Počítejte s přibližně 10-minutovým zdržením. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ve čtvrtek by mělo být zpočátku polojasno, i když teda na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Během dne pak bude od severozápadu zase přibývat oblačnost a odpoledne a večer se v západní polovině Čech postupně objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní 20 až 26 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Dneska od 18 hodin další díl hitparády Eurochart Hot 100. Návrat do tohoto červnového týdne v roce 1998. V top 10 byly tenkrát písně od Madony, Lighthouse Family nebo Savage Garden, no ale na nižších pozicích tenkrát startovaly hity, které pak byly výš a taky se hrají dodnes, nejenom na Hit Rádiu 90. A tak si tedy to tehdejší 71., 48. a 36. místo zahrajeme právě teď, jako 3 ve 3.
1: Ivo Alač. Hit Rádio 90. 3 ve 3.

0: Částečně připomněli, jak vypadala Eurochart Hot 100 6. června roku 1998 se skupení Bravo All Stars a charitativní píseň Let the Music Hear Your Soul byla tenkrát novinkou na 36. pozici. 48. byla Mariah s My All a na 71. tenkrát startovalo Safe Tonight, Tigla a Cherryho, píseň, kterou dodnes milujeme a často si ji hrajeme na Hitrádiu 90. Top 10 z onoho červnového týdne roku 1998 už od 18 hodin s Michalem Kleinem na Hitrádiu 90.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: 买一件漂亮的T恤,条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
14: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
16: Devadesátky jsou zpátky.

Hit Radio 90, připomínka toho incidentu na těch pánských záchodcích v jednom Los Angeleském parku, kde George Michael dělal nepřítomnosti, nepřístojnosti, takhle je to správně. Let's go outside, vyzýval nás, abychom vyrazili někam ven. A jestli plánujete taky nějaké venkovní akce a chcete, aby se to počasí nějakým způsobem už zlepšilo, aby nehrozila nějaká přeháňka nebo bouřka, tak budete s těmi plány muset ještě počkat, protože během celého tohoto týdne i z počátku toho dalšího by se ty přeháňky a bouřky měly často objevovat i nadále. No, Roxette, Wish I Could Fly, právě teď na Hit Radio

0: Peppers, Southern Side na Hit Radio 90. Mým Chili Papričkám se doma daří, ale jestli jste taky v tom klubu nestíhačů všech těch novinek na Netflixu, tak bychom si mohli ještě víc a dlouze notovat, protože jenom třeba u těch hudebních dokumentů, jo. Ještě jsem nestihl ani ten vychvalovaný o Red Hotech, kteří právě dohráli, a od té doby přibyla miniserie o Kylie, dneska tam nějak má být taky ten Jackson, no, jsem teda zvědav, kdy to všechno doženeme. Za chvíli ale určitě v našem playlistu doženeme Luci a Černý andělé.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jak jsme se dnes dozvěděli, ten, který tuhletu Oscarovou píseň Sany Máku Krásná zvíře se Celine Dion zpíval, bohužel zemřel ve věku 75 let. Celine k tomu uvedla, s velkým smutkem jsem se dozvěděla, že nás dnes opustil Peebo Bryson. Tenkrát jsem se teprve učila zpívat v angličtině a díky němu jsem se cítila velmi dobře. Tak jsme si Peeba připomněli i na Hitrádiu 90, teď už doprava.
1: Dopravní nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na 217,5 kilometru dálnice D1 z Vyškova na Brno. Provoz je vedený pouze levým jízdním pruhem. Počítejte tam se zdržením okolo 20 minut. Kolona aut vás zdrží na dálnici D1 také z Prahy na Brno. Kvůli hustému provozu budete popojíždět mezi s tím 80. až s tím 96. kilometrem. Zdržíte se okolo půl hodiny. A pokud jedete nákladním autem po dálnici D5 z Plzně na Prahu, budete popojíždět v koloně od 9. kilometru až do Prahy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.

0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, CZ.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc. Jo.

0: Ve čtvrtek by na východě mělo být zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a jinde převážně polojasno. Během dne pak od severozápadu bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer se hlavně v západní polovině Čech objeví postupně déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní mezi 20 až 26 stupně Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Připomínám, že písní, která vám může přinést další vstupenky na blížící se Metronom Festival v Praze, tentokrát na ten nedělní program, je duet jednoho z těch, co na festiák přijedou, konkrétně tedy Nika Cave'a s Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Určitě to znáte. Jakmile to zazní, tak volejte na 720 868 636.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Zdravíme jednu věrnou posluchačku Hitrádia 90, Karolínu, která měla před několika dny kulatiny, ale takovou hrůzu prý slavit nechtěla, podle jejich slov. Tak aspoň písničku takhle, co? Shaggy zpíval O Carolina, no a jakmile začnou zpívat Nick Cave a Kylie Minogue, tak víte, co máte dělat. 720-868-636.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na Hit Rádiu 90 právě teď s Kylie Minogue dospívala jedna z největších hvězd blížícího se festivalu Metronom Prague 26, Nick Cave. A to znamená, že mám někoho na telefonu. Kdo je tam? Tady Ivoš, Hit Rádiu 90.
1: Ahoj, tady Kamil.
0: Ahoj, Kamile. Asi nebylo těžký poznat Nicka Cavea ve vysílání, co?
1: Ne, opravdu ne.
0: A to jenom kvůli tomu, že ta písnička je tak známá, nebo kvůli tomu jeho charakteristickému hlasu?
1: Tak já mám Nicka Cavea hodně rád, ale tuhle písničku zná každý pravděpodobně, takže jo, tohle těžký pravdu. Nebylo.
0: Proto ji taky pravidelně hrajeme na Hit Rádiu 90. Ale ty jsi říkal, že máš ještě o něco radši než Nicka Cavea Stinga, že jo?
1: Police mám hodně rád a Stinga taky.
0: No tak to vyšlo krásně, protože já mám tady pro tebe dvě vstupenky na neděli, 21. června, tedy na ten den, kdy na Metronomu vystoupí třeba výborná kapela v Monsters and Men a zakončí to celé právě Sting. Takže velká gratulace.
1: Děkuju, díky moc.
0: Užij si to tam, no koho vezmeš sebou?
1: No, vzhledem k tomu, že se rozvádím, tak zajdu si nějakýho kamaráda.
0: Ježiš.
1: Kamarádu je hodně, určitě se někdo najde.
0: No tak to je jasný, no tak možná to trošku pomůže na tu aktuální bolístku.
1: Jo, s lístkama na Stinga jsem partie teďka.
0: No nebo takhle to taky můžeš zkusit. Je tady nějaká posluchačka Hit Rádia 90, která by chtěla našeho posluchače Kamila, který půjde v neděli 21. června na Stinga, na Metronom Festival v Praze v Letňanech, sraz u vstupu, a teď nevím, jak to tam bude vypadat, jo, ale Kamila určitě poznáte, bude mít nějaký 90-kový tričko na sobě, že jo?
1: A lístky na Stinga v ruce.
0: Tak, dobře, tak Kamile, pak dej vědět, jak se to povedlo.
1: Dobře,
0: se moc krásně, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
0: No a vy ostatní, kterým se to teď nepovedlo, to teda, jako myslím, vyhrát si ty vstupenky na Metronom Festival, tak ještě v pátek bude šance přímo ve vysílání a do pátku jsou ve hře taky na našem Facebooku.
2: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.

takhle víc, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večeři, to nás děsně baví. Je to tohle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy divne vystřelil boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Bé!

0: Na Hit Radio 90, vzpomínka na květen, který byl, co se týče počasí, vlastně o dost lepší než ty první tři červnové dny, tak věřme, že se to brzy změní. Tolik Lucie Bílá v 16.40, za chvíli R.E.M.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: a nehoda dodávky se vyšetřuje na dálnici D8 na 28. kilometru směrem na Prahu. Počítejte s omezením i tady.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Obvodní soud pro Prahu 1 uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti dvěma předvolebními plakáty v roce 2024 a uložil pokutu ve zmíněné výši. Podle Tomia Okamury, šéfa hnutí, se SPD proti trestu odvolá. Opozice odevzdala podpisy ke svolání mimořádné schůze sněmovny. Téma: střet zájmů premiéra Andreje Babiše a dotace pro Agrofert. Předseda dolní komory musí schůzi podle jednacího řádu svolat do 10 dnů od odevzdání podpisů. Praha bude hostit světový pohár ve vodním slalomu. Proběhne od pátku do neděle na kanále v Troji. Český tým by měl být kompletní. Reprezentační šéf trenér Jiří Prskavec starší věří, že to někdo z domácích závodníků dotáhne na pódium.
2: V noci bude převážně jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, v Čechách pak už bude přibývat oblačnost během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer. V Čechách se k tomu taky od západu pozvolná místy přidají i přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 7, nejvyšší denní 21 až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Taky jste včera koukali na Menšíka? No, jde se zatím, když se to tak pěkně otevřelo na Roland Garros po vypadnutí Sinera a neúčasti Alcaraze. V pátek bude překážkou ještě světová trojka, labilní Zverev, a když Jakub zvládne přehrát jeho, tak ten Grand Slamový titul bude už hodně blízko. No, spravilo by nám to chuť z toho hokeje, že jo? Ale i tak si dáme Lemon Tree teď.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Sounds Better With You, ale předtím jsme tu měli zpěvačku, o které bude brzy v kinech časozběrný dokument mistryně tohoto žánru Heleny Třeštíkové. A jak jsme se dozvěděli včera, film Bára Basiková bude mít světovou premiéru na letošním festivalu v Karlových Varech. Už jsem si ho dal do svého programu a těším se moc. Stejně jako se těším na naší novou vypalovačku, kterou zveřejníme v neděli a bude o pánovi, který bude už za chvíli zpívat na Hit Radio 90.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých Lázních. Těšíme se na vás.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Na Hit Rádiu 90, skvělá věc Desenchanté od Milan Farmer. Koukám na hodiny, je čas na náš pravidelný filmový hit půl šesté, kterým si připomínáme jeden z někdejších časů promítání našich kin. Hlavní představení dne začínala ve většině českých kin v 17.30 a ve 20, jak si jistě pamatujete. No a dneska si zahrajeme něco z filmu, který měl českou kinopremiéru v tento den, tedy 3. června v roce 99. Šlo o satirickou komedii Rona Howarda z prostředí televizní reality show nazvanou Ed TV, která hodně těžila z popularity o rok starší Truman Show, no a kapela Bon Jovi ní nahrála tuhletu skvělou věc, Real Life. Tady je na Hit Rádiu 90.

0: Desátka doznívá náš dnešní filmový hit půl šesté, Real Life, kapely Bon Jovi z filmu Ed TV se skvělými výkony Matthew a McConaugheyho a Woodyho Harrelsona. Možná jste na tom byli tenkrát v kině, přímo v den české premiéry, což bylo přesně před 27 lety. Za chvíli na Hit Rádiu 90 Rednex nebo Palo Habera, teď také aktuální informace z dopravy.
1: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Nesouvislá kolona převážně nákladních aut v pravém pruhu vás zdrží na dálnici D1 z Prahy na Brno. Kvůli hustému provozu budete popojíždět mezi tím 77. až tím 96. kilometrem. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením okolo 10 minut. Kolona nákladních aut se tvoří na dálnici D5 z Plzně na Prahu. Popojíždět budete od 8. kilometru. A na Pražském okruhu se zdržíte od letiště ve směru k dálnici D1 okolo 20 minut mezi 24. a 18. kilometrem. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
6: CZ. Náplně hned. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Potisk, dárky, byla byl CZ.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Psal se 6. červen 1998 a hádejte, které hity byly tou dobou nejhranější a nejprodávanější. A slyšeli jste je snad i ve 2 ráno hrát, no, snad i ze špajsky. Zahrajeme si teď a tady na Hit Rádiu 90, kde právě startuje další kolo hitparády Eurochart Hot 100. No a Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A první trojice hitů z té spodní části nejlepší desítky bude lehce a vlastně i více roztančená. O ten lehký nádech s příchutí regéčka se už za chvilku na 8. místě postará německá teenage kapela For The Cause, a to s coverem klasiky Stand By Me, která budovala hlavně u našich západních sousedů. Na 9. tam bude Madonna se svojí 28 let starou diskotékou Ray of Light, ve které se odrazily její tehdejší zájmy o učení kabaly, o buddhismus, ve kterém se vzhlédla, a možná, co já vím, i její čerstvé zkušenosti s rolí plnohodnotné matky. Dceři Lourdes ostatně ještě nebyly ani 2 roky. No a nejvyšším postupem týdne byla novinka od Lutriši McNeil Stranded. Tady jeden možná drobný paradox, ač zpěvačka z Ameriky, tak její první velké úspěchy započaly tady v Evropě, konkrétně ve Švédsku. A to i tady s tím hitem, který se nakonec stal jejím největším hitem v kariéře. Takže hrajeme, tohle je 10. místo.
1: Eurochart Hot 100.

0: Posloucháte hit parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1998. Hit Radio 90. Hit Radio 90.
1: Yes. It is not that fun. That's not that fun.

Už minule jsem tady sliboval jeden německý punk, tak už za chvilku na pátém místě hitparády Eurochart, tam čekejte kapelu Die Ärzte a to s hitem Männer sind Schweine. Ačkoliv tedy oficiální název byl Ein Schwein namens Männer, tedy prase jménem muži. Velmi ironická, taková sarkastická písnička, že chlapům se prostě nedá věřit snad ani nos mezi očima. No a za ta léta tohle označení v Německu celkem zlidovělo. Pokud byste se ale čirou náhodou ocitli někde na koncertě právě kapely Die Ärzte, tak tuhle odrhovačku tam rozhodně nečekejte, že by zahráli. Páč, jak už to tak někdy bývá s největšími hity, oni ho prostě nesnášejí. A tak ho ani nehrajou naživo. Ještě předtím na šestém tam budou All Saints, a to s coverem hitu původně od Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. No a teď na sedmičce, to už možná poznáváte, tohle jsou Lighthouse Family a jejich pohodovka High. Před 28 lety mezi desítkou nejprodávanějších singlů v hitparádě Eurochart Hot 100.

0: Rádio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
0: Devadesátky jsou zpátky.
8: Eurochart Hot 100.

0: Velmi zajímavě poskládaný žebříček nejprodávanějších singlů v Evropě na začátku června v 98. roce. No a ještě zajímavější byl pohled na nejprodávanější alba té doby, tedy 6. června v 98. No a co tady tak vidím v té nejlepší desítce, tak třeba Massive Attack anebo Garbage, zajímavý. K ním třeba Celine Dion nebo Savage Garden a taky jeden soundtrack, k němuž se ještě vrátíme na konci. No a nejvyšším postupem toho týdne byl zároveň i nejprodávanější titul. Ještě vlastně novotou vonící deska skupiny Simply Red nazvaná Blue, za kterou to sice lehce schytali od kritiků a recenzentů, protože polovina alba jsou vlastně covery, ale i pár původních věcí byste tam nakonec našli. Jako třeba jemnou, krásnou baladu Say You Love Me, kterou si taky zahrajeme tady v Eurochart na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Ještě dvě pomalé balady a taky dvě vyhypované diskotéky vás čekají tady v Eurochart Hot 100 na Hitrádiu 90. Tedy v hitparádě nejprodávanějších singlů v Evropě, konkrétně ze 6. června v 98. roce. Těsně pod vrcholem tam se zasekla italská taneční skupina Temperer, ještě společně se zpěvačkou Májou. Oni tedy měli velmi, velmi jepičí život. Pouze necelou sezónu jim vydržela šťáva, ale zase se mohli pochlubit třema roztančenýma kavrama slavných hitů od Abby, Madony anebo Michaela Jacksona. A právě od Jackson 5 je taky původně vysemplovaný motiv z jejich největšího hitu Feel It. Tak to bude druhé místo vážení. Na trojce tam bude fotbalová hymna od Rickyho Martina, La Copa de la Vida. No a teď hned začínáme s další jemnou baladou plnou stesku po domově a hluboké a oddané lásce Darena Hayse ze skupiny Savage Garden. Takže Truly, Medley Deeply v Americe tou dobou číslo jedna, no a tady u nás v Evropě to byla čtvrtá pozice.
1: Eurochart Hot 100.

0: Rádio 90.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1998.

0: Víte, který velkofilm byl stále i po půl roce od premiéry mezi nejnavštěvovanějšími filmy ve světových kinech? A vůbec první film, který vydělal přes miliardu dolarů? Asi už tedy velká nápověda, čím dneska zakončíme hitparádu Eurochart Hot 100, protože a jelikož ústřední píseň byla taky zároveň nejprodávanějším singlem.
1: Eurochart Hot 100.
0: A asi to nebude až tak složitá odpověď, že první místo hitparády Eurochart okupovala právě v 98. roce v první půlce června Celine Dion, a to pochopitelně s baladou My Heart Will Go On. Takže Titanic stále plul světovými kiny, aniž by cokoliv naznačovalo, že brzy to napálí do ledovce. Celine tu píseň od počátku vlastně neměla vůbec ráda. Přišla jí taková dost nezajímavá, taková nudná. To až zpěvaččin manžel René jí nakonec přesvědčil, že to bude celé určitě fungovat. Tak Celine prostě přišla do studia, jen tak, nezvykle si dala černý kafe, což tedy normálně kvůli hlasivkám nedělá, protože potom často chraptí. Asi jí to ale bylo trošku šumák, pravděpodobně tenkrát, ale to kafe tenkrát prostě hodně bodlo, i bez cukru a bez mlíka. Celine to dala na první dobrou a to, co právě teď uslyšíte, je právě ono na první dobrou. Žádný další pokus totiž už potom nebyl. Mimochodem, dejte si super dokument o Celine Dion, tuším, že je to stále na i vysílání. No a příště to si dejte další Eurochart, protože se vrátíme do poloviny června roku 1990. Tak se moc těším. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Caffè. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Hloubětíně za 11 milionů 300 tisíc, rodinný dům v Hrejkovicích u Písku za 4 milióny 193 600 korun, byt 2+1 v Ostravě Výškovicích za 3 miliony 900 tisíc, rodinný dům v Radonicích na Praze Východ za 11 milionů 390 tisíc a zahrada ve Gdyni na Domažlicku za 1 300 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase

0: 43. Na zápase jsme?
1: Under Armour makes you better.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio. Jsem skoro

0: Rádio 90.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj.
8: A teď?
7: Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy.
8: Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala.
7: Žluté lázně v Podolí.
8: MHD, na kole i pěšky za chvíli.
7: Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanice nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Rádio 90. This ain't no disco.

0: fui.
1: Nejlíp zní originál. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší.

Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90. I gotta take a walk, man.

Hit Radio 90.